0: dětství všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví. Sport. Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.
3: It's more than just a game, it's our DNA.

Tady je tvoje metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodii a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí. Shepherd jsou jako ta parta, co tě vždycky přivítá s úsměvem a pozvánkou na spontánní koncert na střeše. Jejich styl kombinuje pop s trochou indie a tunou optimismu. Zůstaň

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstává

0: once again.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připrav se na pořádnou porci taneční extáze. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudbu, která tě rozproudí.

Olé, tady je tvoje metropole. A teď přijde mladá zpěvačka, která má talent vyprávět příběhy jako žádná jiná. Gracie Abrams je známá pro svůj jemný a upřímný hlas, který se dokonale hodí k písním plným emocí a vnitřního boje. Její hudba je jako rozhovor s kamarádem, který ti naslouchá a chápe tě. A i když jsou její skladby často introspektivní, mají sílu tě rozhýbat i uklidnit zároveň. Pokud hledáš něco skutečně autentického a osvěžujícího, Gracie je jasná volba. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli přinášíme ještě víc.

Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Selinu Gomez, která prošla z dětské hvězdy až k vážené popové ikoně. Selina má hlas plný emocí a její hudba je často osobní, upřímná a chytlavá zároveň. Je jako ta kamarádka, co ti vždycky rozumí a má pro tebe připravenou správnou radu v podobě písně. Pokud hledáš energii i cit, zůstaň naladěný.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
0: Sport.
3: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a nové sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
0: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.
4: It's Friday then.

0: Víkendový chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou party. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení,

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na interpreta jménem Ray Garvey, irského zpěváka, který umí v hudbě spojit sílu rocku a jemnost popu. Jeho hlas je plný emocí, ať už zpívá o životních výzvách nebo radostech. Ray je jako ten kamarád, který ti vždycky pohlídá záda a pomůže najít správná slova, když to nejvíc potřebuješ. Jeho hudba oslovuje široké spektrum posluchačů a zanechává hluboký dojem. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli přineseme ještě víc.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimer vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály. Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Philbo Rivu, italsko-německého zpěváka, který svým chraplavým hlasem a melancholickým popem umí vytvořit kouzelnou atmosféru. Jeho hudba je jako starý film v novém kabátě. Romantická, ale syrová. Philbo Riva je jako kámoš, co tě vezme na večerní procházku a přitom ti zahraje na city líp než playlist na podzim. Jeho styl je jemný, ale přitom silný. Ideální pro chvíle, kdy chceš něco víc než jen pozadí. Tak zůstaň naladěný

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

0: dnešní den.
1: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop

0: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.

Thorstein je jako kamarád, který ti vždycky přinese dobrou náladu a skvělou hudební atmosféru, ať jsi kdekoliv. Jeho písně jsou plné života a mají sílu, která tě pohltí. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
3: Rádio Metropole. Ráno ve městě.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premiér Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odyssey platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály. Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin! Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Hezký den u zpráv, máme pro vás přehled nejdůležitějších událostí z regionu. Přáslavičtí vojáci slaví velký milník. Armáda na zdejší základně převzala poslední ze 42 moderních německých tanků Leopard. Ty ve výzbroji definitivně nahrazují letité sovětské stroje T-72, kterých se stát plánuje zbavit. Naši elitní tankisté se s moderní západní technikou už 100% zžili a základna v Přáslavicích teď kvůli nim investuje miliony do nového zázemí a garáží. Skvělá zpráva pro zdraví všech žen na Šumpersku. Místní nemocnice bleskově odbourala zbytečné papírování a od července nabízí preventivní mamografické vyšetření zcela bez žádanky. Všechny ženy od 45 let se tak mohou do ambulance objednat napřímo, bez čekání u praktického lékaře nebo gynekologa. Jedinou podmínkou je, aby od jejich poslední kontroly uplynuly alespoň 2 roky. Horké letní dny lákají k osvěžení a hygienici pro vás mají skvělé zprávy. Poslední laboratorní rozbory potvrdily, že voda na olomouckých Poděbradech i na Plumlovské přehradě u Prostějova je naprosto v pořádku. Obě vyhledávané lokality vyfasovaly nejlepší možné hodnocení, takže se do vln můžete vrhnout bez jakýchkoliv obav o zdraví.
0: Sport.
2: Domácí pohár MOL Cup rozdal karty pro nové ročníky a fanoušky na Hané čekají parádní bitvy. Hned na konci července se do akce zapojí 8 celků z našeho kraje. Absolutní premiéru v soutěži zažije Bělotín proti Novému Jičínu. Šternberg se vrací do boje proti Rýmařovu a Nové Sady vyzvou Šumperk. Prvoligová Sigma Olomouc do poháru naskočí tradičně až později. Zprávy jsou v tuto chvíli za námi, vy ale rozhodně nikam neodcházejte. Naše vysílání plné té nejlepší hudby pokračuje právě teď.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude taky v příštích dnech. Neděle přinese krásných 26 stupňů. Od pondělka začnou teploty prudce stoupat až k 30. V úterý se můžou zastavit až na 34 stupních Celsia. Užijte si první polovinu nového týdne na pláži, protože od středy do pátku začne oblačnosti přibývat. Meteorologové varují před přeháňkami i silnými bouřkami. Víme, jak bude. Víkend polojasný s teplotami do 30 stupňů, pak to půjde nahoru, v půlce týdne se to zlomí a přijdou bouřky.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: dnešní den.
1: Berani, dál šlapete jako švýcarské hodinky. Býci, naberte novou energii a vitalitu. Blíženci, budete v naprosto perfektní kondici. Raci, neplánované akce nemusíte, ale tentokrát je uvítáte. Lvi, najdete způsob, jak se jednoduše zbavit stresu. Pany, vyloženě budete vyhledávat společenskou zábavu. Váhy, udělejte něco pro své zdraví. Štíři, aktuálně prožíváte velmi spokojené a harmonické období. Střelci, odpočinek už potřebujete jako sůl. Kozorozi, máte chuť celkově se vyklidnit. Vodnáři, naplánujte si výlet, ať už sami, anebo s rodinou. A co my ryby, zaženeme trudné myšlenky a opět máme chuť do života.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
3: V pátek se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. A v neděli nás čekají v zámeckém parku pohádky pana Pohádky. Vtipné zpracování známých pohádek o Budulínkovi a o Červené Karkulce. Tak se nezapomeňte za námi zastavit na zámek v Tovačově.
0: Tohle je Radio Metro.

0: Posloucháš Rádio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbaloví fanoušci a milovníci popu, držte si klobouky. Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy FIFA, potvrdila to, o čem se už celé dny šuškalo. Na historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky.
1: Sport.
3: Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6-2, 5-7 a 6-3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
4: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce.

0: Metropole právě dnes.
1: Znáte Bořka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Bořkům, včetně toho pohádkového Bořka stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Oslavenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
0: Metropole právě dnes.
2: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Vase a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report CZ. www.horniměsto.cz.
3: Olomoucký Report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na Report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metro.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: info právě teď. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 9 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla tramtárie.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy.
2: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních. Zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Vědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Teď si představíme Justina Timberlakea, multižánrového umělce, který zvládá všechno od zpěvu přes tanec až po skvělou show. Justin je jako ten kámoš, co vždycky přinese energii, zábavu a charisma, které tě nenechá sedět. Jeho hudba propojuje R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný.

0: se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Znáš špičkové cruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové cruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení a příběhy.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů.
1: Sport.
2: Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3000.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Na sebe.
3: Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém.
4: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je hladká. Havárie osobáku, který narazil do svodidel, komplikuje dopravu na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever. Kusy polystyrénu nebezpečně leží na silnici na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Přerov. Projíždíme tudy opatrně. Policijní hlídky číhají na D46 na exitu Prostějov-Jih, v Šumperku v ulici Jesenická a taky na D1 na exitu Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
6: Olé! Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a dopolední chill.
3: Baby, let's go!
4: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
1: Metropole.

0: Thank you.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Tohle je Radio Met.

0: vámi vyrazit.
1: Na našich vlnách víme o těch nejlepších akcích. Máme pro vás několik tipů, co v neděli podniknout. V Olomouci nám to žije. O prázdninách se pro nás chystají příměstské tábory, astronautický výcvik v pevnosti Poznání nebo třeba zábavná venkovní mobilní hra Mozart v karanténě. Tyhle a další prázdninové tipy najdeme na webu olomouc.cz. V olomoucké Zoo na Kopečku nám dál frčí velká letní soutěž. Až do konce srpna se tady můžeme stavit, vyfotit si nějaký pěkný obrázek a zasoutěžit o zajímavé ceny. Více informací pro nás má webovka zoo.olomouc.cz. Milovníci sportu ocení plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Ještě dnes nám taky ožívá hrad Sovinec, a to na příkaz císaře. Kejklíři, kováři nebo třeba rytíři, to všechno tam bude. Pestrý program mají i naše kina. Třeba animák Mimoni a Monstra si užijeme v olomouckém Premier Cinemas v Přerově a v Šumperku. Stříbrné plátno se rozsvítí i v letním kině Mostkovice. Dnes od 9:30 večer dávají princeznu Stokrát jinak. Je toho spousta, tak kam vyrazíte vy?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy, doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda hlásí fantastický úspěch za hranicemi naší republiky. Z prestižního mezinárodního festivalu ve Vídni si totiž přivezl vůbec to nejvyšší možné hodnocení, které je obdobou tradičního českého zlatého pásma. K tomuto skvělému hudebnímu výkonu sboru moc gratulujeme. Přerov o víkendu zažil obrovskou euforii, když tamní odchovankyně Linda Nosková senzačně ovládla slavný Wimbledon. Historicky první velkoplošnou projekci tenisového zápasu ve městě si nenechal ujít ani zpěvák Michal David. Jehož manželka Marcela za Svobodna z Kuherská se v roce 1984 probojovala do třetího kola Wimbledonu. Vzácná wimbledonská trofej se tak už brzy stane obrovskou chloubou přerovského tenisu.
2: Sport.
3: Skvělá zpráva pro české fanoušky dorazila ze zámoří. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Montrealu parádní třetí místo v závodě na 1 kilometr. Jde o jeho nejlepší letošní výsledek na této trati, přičemž na samotného vítěze ztratil pouhou jednu sekundu.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Dnešní den bude ve znamení převážně zamračené oblohy. Postupně se místy, zejména na Jesenicku, mohou objevit občasné deště nebo přehánky. Teplotní maxima vystoupají k 22 až 26 stupňům. Na horách namíříme 14 až 18. Vítr bude foukat pouze slabý. Pokud plánujeme vyrazit do přírody, raději si přibalíme repelent. Aktivita klíšťat je totiž v celé republice vysoká.
1: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. S částečnou uzavírkou počítáme v Olomouci na třídě Svobody, na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Dvěma provizorními pruhy projíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc mezi exity Nemilany a Olomouc-Slavonín. I tady probíhají údržbové práce. Omezení kvůli stavbě na silnici máme taky na Šumpersku mezi Olšany a Kláštercem. Dochází tady ke střídavé uzavírce jízdních pruhů. Provoz je řízen buď ručně, pracovníky, mimo pracovní dobu pak semafory. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Abstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report CZ. www.horníměsto.cz.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají

0: Posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbaloví fanoušci a milovníci popu, držte si klobouky. Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy FIFA, potvrdila to, o čem se už celé dny šuškalo. Na historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Tvůj víkend.
1: Tvoje rádio.
3: Metropole.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky.
1: Sport.
2: Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6:2, 5:7 a 6:3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
3: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na Hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Vaškové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej, tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tohle je Radio Metropole.

jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když

0: Metropole právě dnes.
1: Znáte Božka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Božkům, včetně toho pohádkového Božka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali.

0: svíčky z narození nového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěrákovské komedie Pět švestek. Oslavenkyní je také česká atletka Lourdes Gloria Manuel, běžkyně na 400 metrů a letošní halová mistryně světa. To je neděle 12. července, my jedeme dál na našich vlnách, vám už za chvíli posíláme další skvělé hity.
1: Metropole právě dnes. Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: koukal.
1: Radio Metropole.
0: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavost.

0: Energie.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc skvělé.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla tramtárie.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních, zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsem.
1: Rádio Metropole.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přinese

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Víkendový chill Metropole.
2: Olé!

která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
7: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
6: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
7: Kdo schrábne promo balíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
6: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
7: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
6: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
7: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90 až do 14. července. Kaufland.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
1: Tohle je
13: Radio Metropole.
14: Olé. Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický nápad.

0: 20. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše filmové rádio a filmové premiéry, respektive jednu hlavní premiéru tohoto měsíce za naše filmové experty odkrývá Radek Kreuziger z Premier Cinema. Radku.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Uvidíte jeden z nejočekávanějších filmů roku. A tím je Odyssea od režiséra Christophera Nolana.
3: Tento dům potřebuje pána. Aby si vybrala mě.
2: Začal bych Christopherem Nolanem. Do jeho portfolia patří například filmy Počátek, Interstellar, Dunkirk nebo Oppenheimer a všechny filmy spojuje několik společných prvků. Za prvé mají opravdu velkou návštěvnost. Například Oppenheimera vidělo v České republice víc jak 500 000 diváků. Za druhé, filmy mají neuvěřitelně podmanivou hudbu, která vás vtáhne do děje. A za třetí, a rozhodně v neposlední řadě, jeho filmy jsou obsazené těmi nejlepšími herci. To u Odysseji platí dvojnásob.
4: Italský král se vrací zpět.
3: Nevrací.
2: V různých rolích uvidíte herce jako Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway nebo Zendaya. Režisér se nespoléhá na natáčení před zeleným plátnem, ale nebojí se všechny herce kvůli natáčení tahat doslova po celém světě, aby získal autentické záběry. Natáčelo se v Řecku, na Maltě, na Islandu, ve Skotsku nebo v Itálii. A na některé lokace se museli herci přesouvat až 45 minut pěšky v kompletním kostýmu, což byly třeba i ne zrovna pohodlné sandály. Rovněž kulisy jsou reálné, žádný digitální trojský kůň, ale reálné dřevěné monstrum. Abych to zhrnul, tahle velkolepá podívaná je prostě potřeba vidět v kině.
1: Nová Odyssea je hlavní filmová premiéra tohoto měsíce v moravských kinech od příštího týdne 16. července a spoustu zajímavostí o ní odkryl náš filmový expert Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Děkujeme za to.
2: Přeji všem krásné léto a díky za rozhovor, Lukáši.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino, přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů.
1: Sport.
3: Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3000.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
7: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Hornoměstské hody jsou tu. 18. a 19. července to bude jízda, na kterou jen tak nezapomenete. Luna Park, dobroty a hlavně program, ze kterého se vám zatočí hlava. Malá Kopaná, malování na obličej a tetování pro děti, kouzelnice Duoba Chris, Jump Team Rýmařov a taneční Brazil Show. Zahrají kapely Atmo Music, Queen Ways a Upstain a bude i DJ Rádia Haná. V neděli pak slavnostní průvod, mše svatá a 100 volných lístků na kolotoče. Hornoměstské hody v Horním městě u Rýmařova 18. a 19. července. Zve starosta Kamil Mach, Rádio Haná a Report.cz. www.horniměsto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tohle je Radio Metropole.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, kde

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vás informujeme i bavíme. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Léto sužuje vodní plochy, ty čelí suchu i vysokým teplotám. Stav vody a její kvalitu Olomouc monitoruje. Zakázaný je odběr z vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Olomoucký report. Naše stromy, tak se jmenuje nový kurz, kterým v září začne zimní semestr virtuální univerzity třetího věku v Bludově. Co konkrétně pro studenty připravuje, to už píše Šumperský rej. Na Přerovsku začaly tento týden žně, počasí bude v následujících dnech rozhodovat o rychlosti sklizně i kvalitě úrody. O tom informuje Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Olomoucký dětský pěvecký sbor Andromeda hlásí fantastický úspěch za hranicemi naší republiky. Z prestižního mezinárodního festivalu ve Vídni si totiž přivezl vůbec to nejvyšší možné hodnocení, které je obdobou tradičního českého zlatého pásma. K tomuto skvělému hudebnímu výkonu sboru moc gratulujeme. Přerov o víkendu zažil obrovskou euforii, když tamní odchovankyně Linda Nosková senzačně ovládla slavný Wimbledon. Historicky první velkoplošnou projekci tenisového zápasu ve městě si nenechal ujít ani zpěvák Michal David. Jehož manželka Marcela za Svobodna z Kuherská se v roce 1984 probojovala do třetího kola Wimbledonu. Vzácná wimbledonská trofej se tak už brzy stane obrovskou chloubou přerovského tenisu.
1: Sport.
2: Skvělá zpráva pro české fanoušky dorazila ze zámoří. Kajakář a olympijský vítěz Josef Dostál vybojoval na světovém poháru v Montrealu parádní třetí místo v závodě na 1 kilometr. Jde o jeho nejlepší letošní výsledek na této trati, přičemž na samotného vítěze ztratil pouhou 1 sekundu.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe?
4: Víme, jak bude. Dnešní den bude ve znamení převážně zamračené oblohy. Postupně se místy, zejména na Jesenicku, mohou objevit občasné deště nebo přehánky. Teplotní maxima vystoupají k 22 až 26 stupňům. Na horách namíříme 14 až 18. Vítr bude foukat pouze slabý. Pokud plánujeme vyrazit do přírody, raději si přibalíme repelent. Aktivita klíšťat je totiž v celé republice vysoká.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. S částečnou uzavírkou počítáme v Olomouci na třídě Svobody, na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Dvěma provizorními pruhy projíždíme na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc mezi exity Nemilany a Olomouc-Slavonín. I tady probíhají údržbové práce. Omezení kvůli stavbě na silnici máme taky na Šumpersku mezi Olšany a Kláštercem. Dochází tady ke střídavé uzavírce jízdních pruhů. Provoz je řízen buď ručně pracovníky, mimo pracovní dobu pak semafory. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole a odpolední chill.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tohle je
7: Radio Metropole.

0: Ani, nebo třeba zábavná venkovní mobilní hra Mozart v karanténě. Tyhle a další prázdninové tipy najdeme na webu olomouc.cz. V Olomoucké zoonakopečku nám dál frčí velká letní soutěž. Až do konce srpna se tady můžeme stavit, vyfotit si nějaký pěkný obrázek a zasoutěžit o zajímavé ceny. Více informací pro nás má webovka zoo.olomouc.cz. Milovníci sportu ocení plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Ještě dnes nám taky ožívá hrad Sovinec, a to na příkaz císaře. Kejklíři, kováři nebo třeba rytíři, to všechno tam bude. Pestrý program mají i naše kina. Třeba animák Mimoni a Monstra si užijeme v olomouckém Premier Cinemas v Přerově a v Šumperku. Stříbrné plátno se rozsvítí i v letním kině Mostkovice. Dnes od 9:30 večer dávají princeznu Stokrát jinak. Je toho spousta, tak kam vyrazíte vy?
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.

tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe, Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horké dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na rádiu Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sledujeme za vás vše podstatné. Tady jsou další zprávy. V olomouckých parcích v posledních několika dnech řádili vandalové. Ve Smetanových a Bezručových sadech došlo hned ke dvěma případům, kdy si neznámí pachatelé udělali terč z místních laviček, veřejného osvětlení a elektrického rozvaděče. Předběžná škoda na zničených lavičkách činí přibližně 100 000 korun. Případ nyní řeší policie. Víte, že spousta Čechů v létě nevědomky pozve zloděje přímo k sobě domů. Stačí k tomu zveřejnit pár fotek z letiště nebo z pláže na sociálních sítích, což funguje jako jasný signál, že je váš byt prázdný. Policisté proto důrazně radí, abyste si sdílení prázdninových zážitků nechali raději až na dobu, kdy budete bezpečně zpátky.
1: Sport.
3: Historicky první české grandslamové finále ve Wimbledonu ovládla Linda Nosková. Krajanku Karolínu Muchovou porazila po napínavém boji poměrem 6-2, 5-7 a 6-3. A to i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Svůj premiérový triumf pak v slzách věnovala zesnulé mamince, které poslala dojemný polibek do nebe.
4: There's also one more person that I would like to thank, which is my mom. I definitely would not be standing here without her, so thank you.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude. Během dne by nám od severu měla přibývat oblačnost. Sem tam se mohou objevit i nějaké ty přehánky. Ty by ale měly k večeru ustoupit. Více mraků na obloze pak čekáme i v pondělí. Přechodně by se nám to ale mohlo roztrhat na polojasno. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 24 a 28 stupni. Houbaři, pokud se chystáme do lesa, košíky asi zatím necháme doma. Pravděpodobnost růstu hub je podle odborníků na hané nízká až velmi nízká. Rozjíždí se nám ale za to sezóna cuket.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pokud v příštím týdnu plánujeme cestu z Olomouce na Grigov, od čtvrtka 16. července tady počítáme s částečnou uzavírkou. Projet tudy ale bude možné po neopravené části široké silnice. Nohu z plynu zítra raději dáme na D46 na trase Prostějov-Drysice. V průběhu dne tady na několika místech bude probíhat práce údržby. Dopravní omezení nám stále trvá taky na D48 na trase hranice Nový Jičín za exitem Dub. Tady je provoz zúžen na jeden jízdní pruh. Co nejvíce hladkou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
9: Olé. Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendu, kterou zná snad každý. Neil Diamond je písničkář s hlasem, který dokáže zahřát jako starý dobrý svetr a přitom vyprávět příběhy, které osloví všechny generace. Jeho písně nejsou jen skladby, jsou to chvíle plné emocí, nostalgie i radosti. Kdyby hudba byla časem, Neil Diamond by byl mostem mezi minulostí a současností. Jeho charisma a vášeň jsou nezaměnitelné a proto zůstává stále na vrcholu. Neodcházej od rádia, protože na Metropoli

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Tohle je
4: Radio Metropole.

0: posloucháš Radio Metropole, tvůj fresh playlist na dnešek. Amerika, Kanada a Mexiko jedou totální bomby, protože světový fotbal právě odpálil tu největší party roku. Zapomeň na nudu a buď u toho s námi. Servírujeme ti čistou energii a ty nejvíc hot zajímavosti přímo ze zaoceánských stadionů. Tady je náš fotbalový infoservis, tak volume doprava.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Fotbaloví fanoušci a milovníci popu, držte si klobouky. Mezinárodní federace fotbalových asociací, tedy FIFA, potvrdila to, o čem se už celé dny šuškalo. Na historicky vůbec první poločasové show ve finále mistrovství světa vystoupí Justin Bieber. Na obřím pódiu stadionu New York New Jersey se připojí k absolutním ikonám, jako jsou Madonna, Shakira nebo K-popový fenomén BTS. Tahle pompézní jízda bude mít navíc silný charitativní podtext. $1 z každé prodané vstupenky na šampionát totiž putuje do globálního fondu na podporu vzdělávání dětí. Už teď projekt vygeneroval přes $50 milionů. Všechno to vypukne už 19. července a na našich vlnách si to rozhodně nenecháme ujít.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Vítejte u zpráv. Jsou tady další informace z našeho regionu. Olomoucká tramtárie uzavírá rekordní sezónu. Divadlo odehrálo skoro 200 představení, z toho bylo 5 premiér. Největším diváckým hitem se stala hned ta první, Kabaret nahatý, Shakespeare 2. Pokračování kultovní inscenace zaznamenalo neuvěřitelných 40 vyprodaných repríz. I to je nový rekord v historii divadla tramtárie.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Obyvatelé i návštěvníci Prostějova si můžou užít novou volnočasovou atrakci přímo v centru města. Na novém náměstíčku poblíž ulic Uprkova, Kostelní a Koželuhova totiž vyrostlo hřiště na petank. Myslelo se i na ty nejmenší, pro které je tu připravená parádní kuličková dráha. Věděli jste, že se chystá nový celovečerní dokument o záchraně vysokohorských luk v Jeseníkách? Snímek režiséra Tomáše Vynikala zamíří do kin, škol i na festivaly, aby divákům ukázal, jak chránit tyto ohrožené přírodní krásy. Sport. Fotbalová Sigma Olomouc hlásí už třetí letní posilu do svých řad. Na Andrův stadion zamířil talentovaný 20-letý brankář Antony Pavlešič, který přestupuje z chorvatského celku Rudeš. Podrobnosti o délce jeho nového kontraktu zatím klub neprozradil, ale pro olomouckou defenzivu je to rozhodně zajímavý příslib do budoucna.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Čeká nás postupné oteplování. Dnešní maxima na 25 stupních, zítra mohou vystoupat až k 28 stupňům. Úterý hlásí 29 a podobnou teplotu pak čekáme taky ve středu. Kvůli déle trvajícímu suchu odborníci varují před rizikem požárů. Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jih Olomouckého kraje a také Svitavsko. V přírodě teď proto raději nerozděláváme oheň a nepoužíváme přenosné vařiče. Opatrní jsme taky u zemědělské techniky, kde může při brždění dojít k jiskrám.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska? Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Víkendový chill.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tohle je
5: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Znáte Božka? Všechno spraví a dneska má dokonce svátek. Ano, máme neděli 12. července a k jmeninám přejeme všem Božkům, včetně toho pohádkového Božka Stavitele. Kromě toho si dnes připomínáme taky Den jednoduchosti. Tak snad vám půjde vše jednoduše, tak jak byste si představovali. Svíčky z narozeninového dortu dnes sfoukne herečka Lenka Termerová. Tu můžeme znát z nové svěráko

0: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čekají další.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Chystaná proměna historické tržnice v Olomouci zajímá tisíce místních obyvatel. Nový majitel Ilja Spurný právě ladí plány s architekty a pro nedočkavce zveřejnil první malou ochutnávku. Můžete se tak už teď podívat, jak by tohle známé místo mohlo brzy ožít. Přerované se i letos mohou těšit na oblíbené letní kino. Přímo na Masarykovo náměstí totiž dorazí kinematograf Bratří Čadíků. Od pátku 17. do pondělí 20. července nabídne 4 filmové hity pro celou rodinu, a to vždy od 21 hodin. Vstup na projekce je zcela zdarma, ale dobrovolným příspěvkem můžete na místě podpořit charitativní konto Bariéry. Řidiče kamionů a autobusů čekají během léta mimořádně přísné kontroly. Dopravní policisté si společně s inspektory posvítí na přetížené vozy, podvody s kartami a ignorování povinných přestávek. Hlídky vyrazí hlavně na tranzitní trasy a k turistickým cílům, aby na silnicích zabránili nebezpečnému hazardu ze strany unavených šoférů.
1: Sport.
3: Fotbaloví fanoušci si mohou pořídit opravdu nevšední památku na mistrovství světa. Organizace FIFA totiž na svém webu prodává kousky trávníku ze stadionu v New Jersey, kde 19. července celý šampionát vyvrcholí. Za ten nejdražší kus zeleného pažitu případní zájemci zaplatí rovné $3,000.
1: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole.
4: Víme, jak bude. Pondělí si pro nás připravuje hlavně zvětšenou oblačnost. Přechodně by se nám ale mohlo ukázat i sluníčko při polojasnu. Výjimečně nám mohou na okno zabubnovat dešťové kapky. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 a 28 stupni. Mraky se nám na obloze budou honit taky v úterý. Během dne by jich mělo dokonce i přibývat. Odpoledne a večer se nám v úterý místy mohou vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají k 25 až 29 stupňům. UV index by na začátku týdne měl být docela vysoký, na 6. Vyplatí se proto mít po ruce opalovací krém.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích v ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
1: Rádio.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Metro Retro. Metropole.

0: špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli, stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši. Vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatele, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jak na to? Kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července. Potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Radio Metropole. To na sebe.
1: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraku z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Víkendový chill Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun, australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantazii v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

Tady je tvoje metropole. A teď tu máme britskou kapelu Nothing But Thieves, která kombinuje rockovou energii s melodičností, co tě nenechá chladný. Jejich hudba je jako výbuch emocí, který tě chytí a nepustí. Tahle parta má styl, co je současně syrový i promyšlený, takže si přijde na své každý, kdo miluje opravdový zvuk a silné texty. Neodcházej, protože na Metropoli ti přineseme víc.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Na našich vlnách vás informujeme i bavíme. Máme pro vás přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše. Léto sužuje vodní plochy, ty čelí suchu i vysokým teplotám. Stav vody a její kvalitu Olomouc monitoruje. Zakázaný je odběr z vody z Bystřice, Trusovického i Dolanského potoka i jejich přítoků. O tom píše Olomoucký report. Naše stromy, tak se jmenuje nový kurz, kterým v září začne zimní semestr virtuální univerzity třetího věku v Bludově. Co konkrétně pro studenty připravuje, to už píše Šumperský rej. Na Přerovsku začaly tento týden žně, počasí bude v následujících dnech rozhodovat o rychlosti sklizně i kvalitě úrody. O tom informuje Přerovský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. Rádio Metropole.
2: Rádio Metropole.

tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Douči, mladou umělkyni, která svojí originalitou a energií dobývá hudební scénu. Její styl je svěží, moderní a plný neotřelých nápadů, které tě chytí od prvního poslechu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Andrea Fiorino, Master Mix.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje Metropole. A teď pozor na mladýho rakouského talenta, co to s elektronikou fakt umí. Toby Romeo má v sobě tolik energie, že by mohl rozproudit i ospalý pondělí. Jeho beaty jsou jako pořádnej energický

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přinese

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

německý producent, který ve své hudbě míchá jungle, bass a hip-hop. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku taneční energie a zábavy. Kabuki umí rozhýbat každý parket a dodat pořádnou porci pozitivní nálady. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Heidi Klum, která není jen světovou modelkou, ale taky umí dostat energii do světa hudby a showbiznisu. Heidi ví, jak zaujmout. Ať už na mole nebo u mikrofonu, její styl je unikátní a přitahuje pozornost. Je jako ten kámoš, co do každé party přináší šmrnc a nikdy mu nechybí ta správná dávka humoru. Pokud chceš cítit ten mix elegance a zábavy, zůstaň naladěný, protože na Metropoli ti přineseme další skvělé příběhy.

Hele, tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a zgrácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

Tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti

Mentis umí spojit moderní zvuk s pořádnou dávkou groove, takže tě rozhýbe na první dobrou. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební radosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme ELF System. Duo, které rozjelo taneční scénu svými energickými beaty a chytlavými melodiemi. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti dodá energii, když to nejvíc potřebuješ,

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Crazy Bizu, producentské duo, které se proslavilo svým tanečním stylem funky Jack in House plným energie a chytlavých melodií. Jejich hudba je jako ta nejlepší party, která tě rozhýbe a zvedne náladu během vteřin. Crazy Biza jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou tu správnou dávku taneční radosti. Připrav se na pořádnou porci groovu a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční radosti.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje taneční lahůdky.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte naše rádio. Budeme se věnovat tématu, které možná není tolik vidět, ale o to je více důležité o něm mluvit. Olomoucký kraj znovu hledá firmy, obce i organizace, které myslí nejenom na svůj úspěch, ale taky na lidi, na své okolí a na životní prostředí. Na telefonu je náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Dobrý den.
2: Pěkný den, Lukáši, vám i posluchačům.
1: Pane náměstku, letošní ročník ceny hejtmana za společenskou odpovědnost je v plném proudu. Co je hlavním smyslem téhleté soutěže? Proč stojí za pozornost?
2: Tak jak už jste říkal, vlastně smyslem soutěže pro firmy, obce a organizace je, aby jsme ukázali ty, které se chovají odpovědně vůči svému okolí, tedy nejenom ekonomicky, ale i sociálně a ekologicky. Jo, že chceme ukázat, že podnikat nebo řídit organizaci jde s ohledem i na lidi, na region, životní prostředí a zároveň ta soutěž by měla inspirovat, aby se i další touhle cestou vydali.
1: Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, pro koho to je určeno? Jenom velké firmy nebo mají šanci uspět i menší podnikatelé, obce, školy, neziskovky, jak je to?
2: Je to vlastně vše, co jste vyjmenovali. To firmy, obce, organizace. Právě chceme, aby se zapojilo široké spektrum těch soutěžících do této soutěže.
1: Pokud tedy teď někdo skutečně poslouchá a říká si, že by se chtěl přihlásit do letošního ročníku ceny hejtmana za společenskou odpovědnost, jak na to, kde a dokdy?
2: Harmonogram je takový, že jsme zahájili na jaře letošního roku. Přihlášky je možné podávat do 31. července, potom proběhne hodnocení odborné komise podle metodiky Rady kvality České republiky a slavnostní vyhlášení potom plánujeme na říjen letošního roku v Olomouci v budově Červeného kostela u vědecké knihovny. No a hlavně doporučuji zájemcům, aby nepodcenili vyplnění hodnotícího dotazníku, protože právě ten je velmi klíčový pro posouzení jejich aktivit. A případně s přípravou dotazníku je připravena dokonce i konzultantka paní Barošová a všechny kontakty jsou na webu našeho kraje a na sociálních sítích.
1: Jak jsme tedy slyšeli, více informací najdeme na webových stránkách Olomouckého kraje. Přihlášky do ceny hejtmana za společenskou odpovědnost podáváme do konce tohoto měsíce. Dnes s námi vysílal i náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Děkujeme za vše.
2: Takže naslyšenou vám i posluchačům.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
4: Ole, tady je tvoje Metropole. Mighty Dub Cats je britské DJské a producentské duo, které v taneční hudbě míchá funky, house a disco, aby ti na party přineslo ten pravý vibe. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky rozproudí energii a náladu. Mighty Dub Cats jsou stálicí taneční scény a jejich groove tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synth pop. Vždycky autentická, vždycky silná.

0: víme, co se děje. Máme tu pro vás další zprávy. Začneme v Olomouci. Delfínova kašna u dominikánského kláštera prošla očistou a renovací. Náklady na restaurátorské práce byly necelých 50 tisíc. Jak píše Report CZ, v současné době je kašna mimo provoz, a to z důvodu dlouhodobě nízké hladiny podzemní vody.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Moravské divadlo Olomouc rozjíždí z brusu nový projekt Junior Ballet, který pomůže absolventům tanečních škol z celého světa odstartovat profesionální kariéru. Do prvního ročníku této stáže, jež potrvá od září do června, přijme divadlo maximálně 12 talentovaných tanečníků. Přerovský tanečník Sebastian slaví obrovský úspěch. Podařilo se mu totiž ovládnout národní finále soutěže Red Bull Dance Your Style pro rok 2026. V Brně si svou energií i skvělou improvizací naprosto podmanil diváky a zajistil si vítězství. Už brzy tak vyrazí reprezentovat Českou republiku na světové finále do Švýcarska.
1: Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa spěje ke svému konci. Fanoušky čekají atraktivní semifinálové bitvy, ve kterých se proti sobě utkají čtyři nejlépe postavené reprezentace podle žebříčku FIFA. První duel je na programu v úterý 14. července od 21 hodin, kdy Španělsko vyzve Francii. Ve stejný čas o den později, tedy ve středu 15. července, se pak o postup do finále popere Argentina s Anglií.
1: Radio Metropole, co na sebe.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. První den nadcházejícího týdne slibuje oblačno až polojasno. Výjimečně nám mohou přijít i nějaké ty přehánky. Večer bude mraků z oblohy ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude 16 až 20. Biozátěž budeme mít ve většině regionu na druhém stupni. Podobné počasí nás pak čeká taky v úterý. Oblačno, místy déšť, výjimečně dokonce i bouřka. Teplotní maxima dosáhnou 25 až 29 stupňů.
1: Radio Metropole. Víc muziky.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Právě teď pro tebe začíná pondělní podcast a opět se dozvíš, co pak se děje zajímavého v Olomouci. Na telefonu je právě teď Miloš Tichý, investiční náměstek primátorky města Olomouce, takže si rozhodně budeme povídat o tom, co tu vzniká nového nebo co se mění a do čeho důležitého město vkládá peníze. Začneme dopravně. Miloši, prosím tě, město chystá modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Je to tedy křižovatka na náměstí Hrdinů a křižovatka třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. Na náměstí Hrdinů práce začíná 7. července. Prosím tě, v čem jsou dnes problémové a proč právě teď nastal čas je upravit?
2: Ahoj Tome, já tě zdravím a děkuju za tyto otázky. Pokud jde o křižovatky na náměstí Hrdinů a ta druhá u Drápala, tak bohužel světelná signalizační zařízení, tedy semafory, jsou už dnes na těchto křižovatkách v havarijním stavu. Ta rekonstrukce odstraní jejich dosavadní havarijní stav, který bohužel výrazně komplikoval dopravu, protože tam už docházelo k výpadkům semaforu. Ale bude mít taky ten efekt, že zlepší plynulost dopravy v centru města díky propojení křižovatek koordinačním kabelem. Tady ta rekonstrukce bude probíhat ve dvou etapách a hotovo by mělo být do října. Celkové náklady jsou téměř 27 milionů korun, ale nám se podařilo získat dotaci, která pokryje výraznou část nákladů, přibližně 19,5 milionů korun. A to je vlastně ten důvod, proč chceme rekonstrukci stihnout ještě letos. Akce musí být totiž dokončena do konce roku. A období prázdnin je z hlediska dopravy pro takové rekonstrukce ideální, protože ta doprava není tak intenzivní jako jindy během roku.
1: Díky Miloši, teď už víme, proč je důležité, aby došlo k modernizaci těchto vytížených křižovatek v centru Olomouce. A za chvilku se v pondělním podcastu podíváme na to, co tyto změny na těchto křižovatkách přinesou lidem.

0: noc.
1: Tvoje rádio.
0: Metropole.
2: Olé, Metropole. Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Děkuju, že máš naladěné Rádio Metropole, zdraví tě Tom, mám tu pro tebe tvůj pondělní podcast, opět si povídáme o Olomouci a o tom, jaké se tu dějí důležité změny. Povídám si s Milošem Tichým, investičním náměstkem primátorky města Olomouce, a to o modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Jde o křižovatku na náměstí Hrdinů a o křižovatku na Třídě svobody s ulicí Havlíčkovou. Cílem je dát do pořádku semafory na této křižovatce. No a Miloši, prosím tě, když se podíváme na výslednou podobu, co teda bude pro řidiče, chodce i cyklisty největší změnou? Zde bude doprava bezpečnější nebo i plynulejší?
2: Tak za mě už ten samotný fakt, že když je něco rozbitý, špatně to funguje, komplikuje to dopravu, ty výpadky semaforů, a ten stav chceme napravit a křižovatky opravit, už to samo o sobě beru jako zlepšení. Nicméně nějakou novinkou zde bude právě to propojení křižovatek koordinačním a optickým kabelem, což má zlepšit komunikaci všech křižovatek zapojených do koordinovaného tahu a propojit je do té takzvané zelené vlny. Součástí rekonstrukce bude také umístění kamerového systému a stavební úpravy chodníků, včetně bezbariérových úprav. A rovněž chodník u Komerční banky projde úpravou.
1: Říká k užitečnosti modernizace křižovatek v centru Olomouce investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý. Miloši, tady se samozřejmě nabízí otázka, jaké bude omezení během těchto dvou staveb. A na to se podíváme na Rádiu Metropole v pondělním podcastu už za moment.

Tady je tvoje metropole. Makoto je japonský producent a DJ, který ve drum and bassové scéně platí za špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a rychlých rytmů. Makoto umí spojit techniku s muzikantským citem, takže tě dostane na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční síly. Zůstaň naladěný, protože

0: pondělní podcast z Metropole.
1: Co pak se děje zajímavého a nového v Olomouci, to je samozřejmě hlavním tématem celého pondělního podcastu z Metropole. Já jsem moc rád, že posloucháš, tady je Tom, a tentokrát se zaměřujeme na dopravu. Povídám si s investičním náměstkem primátorky města Olomouce Milošem Tichým o proměnách dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce. Miloši, každá podobná stavba přináší pochopitelně i dopravní omezení. Jistě tomu je tak i v tomto případě. Připomeneme, že jde o modernizaci křižovatky na náměstí Hrdinů a křižovatky na ulicích Třída Svobody a Havlíčkova. A postupný začátek úprav je 7. července. Miloši, jak náročná budou tentokrát omezení a jak se město bude snažit dopady těchto omezení co nejvíc zmírnit?
2: No tak obecně my se snažíme všechny stavby koordinovat tak, aby jich více využilo jedno dopravní omezení, pokud je tam nějaké dopravní omezení zapotřebí. Takhle postupujeme třeba u křižovatky na Pražské a Erenburgové, kde děláme nové přechody pro chodce. Ale tady v případě centra žádná další stavba není, takže my jsme se snažili ten dopad zmírnit právě tím, že ji směřujeme do prázdninového období, kdy je ta intenzita dopravy výrazně menší. V červenci na náměstí Hrdinu bude křižovatka uzavřena pro individuální automobilovou dopravu, ale bude plně průjezdná pro MHD a pro regionální dopravce. A ta druhá křižovatka u Drápala se bude dělat v srpnu a rekonstrukce bude probíhat za plného provozu pouze s nějakými lokálními dočasnými omezeními. I tak bych poprosil všechny dbát zvýšené opatrnosti. Bohužel každá oprava nebo taková rekonstrukce sebou nese nějaká dočasná omezení. Já rozumím tomu, že to je nepříjemné, ale ono mnohem nepříjemnější je, když ta křižovatka selhává a způsobuje dlouhodobé problémy. Nebo rozbité silnice, chybějící přechody, rozbité chodníky. Já říkám, buďme prosím rádi za to, že se město opravuje.
1: Vysvětluje olomoucký investiční náměstek Miloš Tichý k omezení dopravy během modernizace křižovatek v centru města. A za chvilku se na rádiu Metropole v pondělním podcastu podíváme na další plány týkající se investic do dopravy v naší hanácké metropoli.
0: Posloucháš rádio Metropole.
3: Metropole.

0: a pondělní podcast z Metropole.
1: Modernizace dopravy v Olomouci, to je téma, které dnes řešíme v pondělním podcastu Rádia Metropole. Zdraví tě Tom, já si povídám s Milošem Tichým, investičním náměstkem primátorky města Olomouce. Už jsme tu řešili modernizaci dvou vytížených křižovatek v centru Olomouce, a to na náměstí Hrdinů a na křižovatce Třídy Svobody a ulice Havlíčkovy. Miloši, prosím tě, tyto dvě křižovatky ale určitě nejsou poslední investicí do dopravy. Kde by se podle tebe mohli Olomoučané v nejbližších letech dočkat dalších podobných úprav, například co se týče jiných křižovatek?
2: No tak pokud se ptáš pouze na křižovatky, tak další rekonstrukce nás bude čekat v příštím roce na třídě kosmonautů, kde budeme dělat koordinovaný tah složen ze 6 stávajících křižovatek. Všechny křižovatky budou vybaveny detekčními smyčkami, které poslouží k detekci všech druhů vozidel, a celý koordinovaný tah bude komunikovat s dopravní řídící ústřednou. A velkou úpravou projde v příštích letech také křižovatka Dobrovského Dlouha pod Domem, kterou společně s Olomouckým krajem teďka projektujeme, a do třetice společně chceme také s Olomouckým krajem udělat okružní křižovatku na Dolní Novosadské při odbočení do Holice na výjezdu z Olomouce směrem na Kužušany.
1: Tedy rozhodně modernizace dopravy v Olomouci pokračuje. Díky moc, Miloši, že si o tom můžeme popovídat, ale stejně bych se ještě zaměřil na jednu křižovatku. Ta se opravuje právě teď. Je to křižovatka ulic Pražská a Eremburgova, nebo opravuje, modernizuje. A co přesně se tam mění a kdy bude hotovo, na to se podíváme už za malý moment. Na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: Metropole.
1: Pokračujeme v našem pondělním podcastu na rádiu Metropole. Zdraví tě, Tom. Se mnou je právě teď na telefonu investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý a řešíme dopravu v Olomouci. Soustředíme se na křižovatky přes prázdniny a ještě vlastně trošku dál se budou opravovat dvě vytížené křižovatky v centru Olomouce. Modernizací projde ta na náměstí Hrdinů a také ta, která je na křížení Třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. O tom už jsme se bavili. Pojďme se ještě podívat na tu, která aktuálně prochází opravou. Je to křižovatka ulic Pražská a Erembergova, taktéž velmi vytížená. Právě tu probíhají práce. Proč, prosím tě, Miloši, patřila tahle křižovatka mezi priority města? A co konkrétně přinese její přestavba řidičům, chodcům nebo cyklistům? Dokonce mají tady vzniknout i nové přechody pro chodce.
2: Tato investiční akce je velmi důležitá z dopravně bezpečnostního hlediska a z hlediska plynulosti dopravy. V minulosti tady přechod pro chodce byl, ale nesplňoval technické normy, takže bylo nařízeno jej odstranit. Ono se jedná o takové přirozené místo, kde lidé se potřebují dostat na druhou stranu té čtyřproudé vytížené komunikace. No a to, že ji dneska přebíhají také děti, seniori, matky s kočárkama, cyklisté, to je opravdu nebezpečné.

0: Ani té naší křižovatky na Pražské a Erenburgova využíváme jejich uzavírky a snažili jsme se to naplánovat tak, abychom ji dělali souběžně v rámci uzavírky toho soukromého investora.
1: Říká investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý o proměně křižovatky ulic Pražská a Erenburgova v Olomouci. A my se podíváme už za malý moment ještě k hornímu náměstí, a to na Ostružnickou ulici, protože tam se dali do pořádku chodníky. Tak poslouchej dál Radio Metropole, dozvíš se o tom něco dalšího.

0: Metropole.
1: Pondělní podcast z Metropole, který se tentokrát týká hlavně dopravy v naší krásné Olomouci, tak už míří ke konci, ale máme tu před sebou ještě poslední subtéma. Já jsem moc rád, že si dnes můžeme povídat o dopravě v Olomouci s investičním náměstkem primátorky města Olomouce Milošem Tichým. Řešili jsme hlavně křižovatky, ale pojďme se ještě podívat třeba na chodníky. Ano, tak Miloši, prosím tě, oprava chodníků v Ostružnické ulici, tedy hned vedle Horního náměstí, je za námi. Když se tam dneska člověk projde, čeho si všimne jako první a co všechno se tady během té rekonstrukce, která probíhala v uplynulých týdnech, podařilo změnit?
2: My bychom rádi postupně opravili všechny chodníky v centru a v těch přilehlých ulicích, ale protože jsme právě v centru, v městské památkové rezervaci, tak nám do toho hodně mluví památkáři. Teď se nám ale podařilo opravit alespoň chodníky v Ostružnické, které už byly taky v havarijním stavu. Vyměnila se kompletně žulová dlažba, takže ten výsledek je vlastně jedna souvislá oprava, nikoli v takové ty lokální opravy, kdy je poznat ta lokálnost oprav, protože dlažba je nesourodá, má různou tloušťku, různou barevnost. Za mě je lepší udělat pořádně jednu velkou opravu, než opakovaně cyklicky to tímto způsobem látat. A zároveň s opravou těch chodníků se udělaly také optické sítě a přibyly nové odpadkové koše. Chtěli bychom takto v příštím roce pokračovat i v Rígrově ulici a ve Ztracené.
1: Tady jsme svědky i oprav chodníků v naší Olomouci. Miloši, já bych se tě chtěl ještě zeptat, ty máš jako investiční náměstek jasný přehled tady o investicích města Olomouce. No a když se podíváš na letošek, z toho, co se teda realizuje nebo plánuje, ze které investice máš největší radost, že se povedla uskutečnit nebo k ní ještě tedy dojde?
2: Hele, jakékoliv investice do škol a školek, do sportu, do bezpečnosti. Mám radost, že třeba zateplujeme školy, základní školy, děláme odborné učebny, rozšiřujeme kapacity mateřských školek, nebo jsme udělali novou budovu družiny na Svatém Kopečku, teďka stavíme vzdělávací centrum Loděnka. Mám radost, že děláme bezpečné přechody pro chodce a stavíme cyklostezky. Teďka budeme zahajovat novou stavbu cyklostezky ze Slavonína do Nedvězí. Ale mám taky velkou radost, že se nám po třech letech usilovné práce podařilo získat stavební povolení na zimní stadion a letos konečně můžeme vysoutěžit stavební firmu. A možná bych ještě zmínil v neposlední řadě, mám radost z toho, že děláme také nový park, konkrétně Asopark vedle Androva stadionu.
1: Díky moc za informace k investicím. Hostem tohoto dílu pondělního podcastu z Metropole byl investiční náměstek primátorky města Olomouce Miloš Tichý. Děkuju moc, že jsme si mohli popovídat.
2: Já taky. Díky moc, Tome.
1: A všem, kdo právě teď posloucháte, nezapomeňte, pokud jste nestihli celý pořad, určitě si ho můžete poslechnout právě teď na webu podcasty.olomouc.eu, případně na webu radiometro.cz a nebo na Spotify pondělní podcast.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Roisin Murphy je irská zpěvačka, textařka a producentka, která svou hudbou kombinuje elektroniku s artpopem a tanečními rytmy. Její styl je jako ten kámoš, co ti přinese do života špetku elegance, originality a pořádnou dávku groove. Roisin Murphy je ikonou taneční scény a její hudba tě vždycky dostane. Zůstaň naladěný, protože metropole servíruje

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.